zechtěj, taky vču nurt. Zvykla sobota třetia noc on tour jak po šnurku. Pasažeriat ma žečeň multum, tajence chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět